0: kirurg, plastik, fantastik, ugrađujem turbo, sise, bombastik, polivinil, hlorid, silikon, elast, loži se, lajk, skeptik, scholastik.
1: Prošlo, ajde.